No, tak předpokládáme u Sáčajinu, že jako v loňském roce se jí daří dobře, to znamená v těch suchých nebo respektive horších vegetacích, to je a do budoucna v tom budeme velký potenciál.